0: Ve snaž se ptal, jestli jsem se ten ví, a dostal
1: Let's go, careful.
2: Urban FM 103.5.

0: když snáš je ptal, že jsem se hned ví, ale zále...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.